A svět je vizo tyž v poriadku, když serbská hudba běží, město jim na tuto titule. Smiče so džins rano veselíč. V okuncu čakania hudží skupina Brankačky. K pravý bíč turie sluša vizo tyž spiju volejbalistů. A račo že svoj púč, čen sa ráno, Liza Čornáková. Všetky tuto titule svišiče potekým hač do šestších. A nietko, že tu dále z Helenu Brezan-Hiduščiny.

tež na aktuálne vedro cimečence ráno vezo hišče poladnič, krotko po 11. je 5 hodin 16. Svončko je hrunje tu, budušenje skáčevo a sa nám tež hižorenie smeje. Krásne, krásne modré nebio hrunje máme a tajke dretiš hišče nitko ráno a dopodňa vúľadáme, potom šidruža so převážně močele, svunco se potekým dženca s močelemi odmenia. Připodňu můžem se tež raz pokapat, to očakuje nás švíle. V běhu dňa stupa živé slibro na 22 stupňu, netko runě pokazá mi termometr tu při studiu 12. Tež júce změjeme k spočátky dňa ještě něžto svunce, potom pak se silnějšo pomručí, večer potom má se tiež dešťovač a to při 17 do 19 stopňach. Tiež štvrtok ostane dále neobstajně a jenož také, no haj, čopfo, tak meteorologové písajú.

0: Nicht količnih prozni nach, to reka za so košto punželu, ab do pjeska, za bulom skakač. Pravženo kobasku, ob popome se jesč, a se načič, samo že svojski tim se pola bič ture zatkule, prinje mestno vodobič. Tola tež vahoki pšet rajniščemi, a podla njih su pšetco z zajmovanimi pšilatovarimi belnjene. Ale što vabi poprom serbskih modostnih a dorostčenih, kiš nevobčela se na turnirje, kojšo to džin znova se do najšelakorišich serbskih vesko doječ, tu nekotre menenja, čera už je šestie stacije z Radvorja.
1: Ja sem džence v Radvorju, toko je šel zatkola beach tura z pšetčelami, volejbol, pražen kobasu, geil event.
2: Mete jara vabi ju hinsie, často vugladačka voni raja, tež na kakých šlakových nivoach voni raja, ga sone dola prúcia v okuži dobk.
3: Ja rado mojim pšetčelimi pšila tam kateho raja, to je lušne, když vana pojem upače čina, pojem môže potom tema, ako spliede pšes to rečeč.
4: Nehaj, lieca, ja nesem šafná, teko beach stáciu si doječ, da to sa prajú nekate posene, kde si prúho na nimo, na kúži pať sobuzač, Ha Radvor je poprom šetsto rene, mamo tak jetzt na sportlištu veli mistna, so zarač, ima do šnapoju, do štirže, to je jedna tola jara rejana stacija.
5: Ja sem tu, so prste v obladao, kak moje přešele raja, a so bysa te s dužimi trišu.
6: Naj, jako prine je to v Radvoru, musmo Radvorske, tole je to vizo, dženca lohko bo se tu dobi žeč tak prajene. Hej, ja vím, že já celé tý štak ježa, dokud je to jen jedna rána atmosféra, a za léčo by se jen rána zábava. Naše děti jsou poraja, že jste velmi příčiny, že my tu jsme.
7: To je ráda šíru na bíčtůru, dokud hej, jen skoro co sávskou možnou vidí, a může s mými přečelami a s mými modosmi řečet, ty prozně, když to druhé, ty kus češko, když kůže něco předvídáno má, A tak in Gucci Dizzy in Termin Magi so in Vigi.
8: Sie haben eine Sattkula Beach Tour, du gehst teilweise mit dem Rudel, was du buchst, aber du echt fetzt.
0: A apropos Sattkula Beach, Bunchelu Satten Jane, da Vigi mit so Schütze sagt so Großschützach, wird Wetscherer Schästschich, so Bulbsche Sackreihe, a wie ist das also Napo Schästschich, so Mustversetkaja, a sauschittig, gisch, sagst du, will ich da nicht so Großschützach na Beach Tour, ihr Bobbeli, schätze ich bitte, Loni prini raz, so wo du hast die Klubstaciu. Tutu nama gače podla Mojinskeho kluba, da menuce moja volibulnišča. Termin potekim červene do kalendra zapisač a počmoneč k tomu šte najlepje. Astala Vista, vokuo Jana Šote a Mata Gisvoka, tak rika čerovše dobilčarske mustvo šestie stacije zatkula beach volibulovije ture. A fota k tomu z Radvorja namaka če netko již o socialnih sučach, tam su tiž dalše videa čeravšeho večera, kotrož možeče se vobladač.

0: 6 menšino do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Laurencia Hauschitz z Pančic-Gukova.
2: V americkém fotbalu existuje akcia s menom Hail Mary. Je to dlouhý, riskantný pas krotko do konca ry, když zdá se po prvom hýžo šítko zuběne. Tak rec poslední zadvělovaný pospět. Runie Dajka je situácia v filme Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda se na nímale bezvůladnou misiu do světniša, co by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauer, do níž mi zvisk napadne. Blockbuster, kotrež má klitu dobro šanse Oscara dobyč, počahuje se na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy Stroase Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak se Rožoc v filmě potekým dále modlí. Stroase Maria Nade Bona. Snano je tež v našim živinju, dys a dys tuta kombinácia tripna. Zmužite pas do predka a Nada. Kotraž spošči v úspěch. Bönež vůlady snanuške byli. V dověre na to přijú vám dobrý džen.
0: Nábožné slovo k dnema dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Gukova. Na toku a zamovitosti farské vikarie.

Co do menšinu, po šestčích, naša druhá vůsobanská hodina je se runiakle, zájiva Štefani Klosec, jsme hižo svýšeli, ale tež tuči interpreča, cedža vás čin zrané ještě postrojíč. Snedač můžeme například s Josefom Donatom a kumplemi. Nocna Hauron je zase po puču, Milena Vočarec zpěvá. A tež Sofia, čencerano s námi stala. Všetké tuto titule očakuje nás po takým hač do sedmich.

0: Kožde leto vzvolí příroda škytný zjazd nábu ptáčk leta, tože přes odfosovanie v internete. Leta je so s veľkým odstavkom, menúce zviacač 44% kurotva přesadživa. S tým ste leta ptáčk središčú, kýž je so nímale dospunie z našich polu a honu zubiu. Čoho dla a kotre pracovanie existuje serbách kurotve za so zasedlič, s tým je so Bettina Wenderotova zabierala.
1: Před půsta letami se tuto zinky husto slyšal. Vone sluše jak ptaky, kýž má světvo brunu šiju, šipokaty kšidle a oranžoj tu vůvu. Když se staršími ľudžimi rečíš, je spěšně jasné, že slušachu kurotvy jíše za NDR-ské časy k věsnému obrazi. Městům jsou so němské nímale dospunně zubili. Příčina, vůlke pola bez škýtacích kýrků a živých pvotů, lidma puste pvoniny a vopospodárenie polu hač na vonkunu kromu. Hajnik Michal Šota z Drežďan, pokadžac z Ralbic, je situáciu hižo před viace hač 20 letami na vedomie bral. Jako mody hajnik je tedy s dalšími zajímcami spýtal, jako prynie bažante zase zasedlič.
2: To smo si jeka obstarali od bažantu v Moritzburgu a smo je v Drežanach ulaneli a se s jenem burom sem ja mestem natvaril tam roženče takú voljeru v lesu.
1: Všelake faktory byrokratického a vosebe přírodného razu byšu na tom vina za projekt bažantu zrešči. Po nešto času rozsudží so hajnik Michal Šota podobne pospyt blízko Rožanta hišče raz s kurotvami startovač.
2: Sme tež zase jekal, skazali se nik. A sme je vúľaneli. To prvný raz mi sa za jo nám to išto slaknovo, keď viste vice ne sme obkečbali. Ten druhý raz je to pon lepe bežalo, to sme pon kvázi na krome vesky, také malé mini voliery mali a je horočaneli.
1: Nie do junu sú sklietky čeknuli a s tým nebyšu viace škýtane. Sú so pak leto abo samo dve džaželi, povedá Michal Šulta.
2: Oni sú definitívne še zimu šišli a sú všetce blízko vesky ostali. Když jo, tu sne leža sú ne do vesky nucli, čeli a nikoci ľudia sú samo picovali tam roženče, to je kurot. A ja bo pravil, že sa tým posledným kurotu vidia v horným hanku na vúce. Ve názime to pšiona leta.
1: Potom by zasom mir. Na kvílu. Dvě leče pozdíšo sú Michal Šota a další znova spýtali kurot vypláhovač, tutom kruč pospýt na novém miestne, mes Rožantom a Novoslicami. Tola tež nové voliérie bychú viacore problémy, či jedni čeknuchu, či tamni niekajky je korosčidla zahynuchu.
2: Znamenča to nejo ničo dôdobné bolo, co nejo ničo zvonka tej voliere dále vujú. Ale tá myslička ešte nejo nimo, môžeť zase o tým povedamo a snáno sa to zase budeme poradiť.
1: To by všako nešto bylo. Už nebychme tuté zimky kurotvy jenož ze zvierenca znali, ale když bychu tiež zase doma zeleným hajku zaklinčeli.
0: Bettina Wenderotova je so stačkom leta z kurotvu zabierala nemstie to rebhún. A je nám tiež pracovania predstavila, kýž roženčanská skupina vokúho hajnika Michala Šote prevedže, sa bych ju so kurotvu zase tu zasedlili. Biedl následom je, serbský rozvoz praj dobré ranie.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Uj, uj, uj, Ludkaj, noce po kuchni čušlič, nie je to rynie.
1: Oh, haj, Kito, gajš také małe myše.
2: Što tobie? Ladaj taj tam horeka, te zvuki pšindu z honca.
1: Honco svieči a ma lampki. Okajš oči šerenja.
2: I vo, žane šerenje, zavieste je to zaso tajka mašinka od ľudí.
1: Snač, polivková mašinka.
2: Polivka, ohaj, chceme mašinku vúspetač.
1: Nie wiem, nic co nam Hans z tym tej maszynku wokoło uszy zleci.
0: Nie bój so, co wiedzieć, hacie to kuzwarski Hans. Pójtaj, mietamy dobre przydałki nuc. Proszę, sztoś kiedzi w kuchni, namakamy.
2: No derie, tu są niektóre truskalce, hep, a nuc z nimi.
1: Priančky, tež se bu noc.
0: Gumi pariki. Do honca s vami. Zaprave. Osvod.
2: Račo ešte trochu zeleniny. Kulky přeco svodža. A netko, veko začinič. A najskýrje dobíme na tunle knefel tvočič.
1: Kak to brunčí. Boju sa před čerjenom v Honcu.
2: Honcu sa nešto hýba. To klinčí kajš miešava.
0: Svice, sviča. To doby tola spešne šojič. Verču raz na kolesku.
2: O, neký to. Što si ty činil? To z celá dere neklinčí.
1: Mašina dživa přespěšně. Skovajče so. Kice, pod stolc.
0: My dobíme knefy za stop na makáč.
2: O, a stano, tunle vůlky čauvene. Bač.
1: Dže je moja žica? Já chcu tunku z váskou polioku voptač.
2: Se si věste?
1: No jasné. Je to svodná kvoščenka, čerstvá a dobrá.
0: Daj mi raz žicu.
1: Najlepší nocný vúsmuž sveta. O nie, sme neko z našej háru vúbudžili.
2: Spešne preč.
1: Aj, bež, bož, spešne.

A što možete s vašimi kumplemi doživić s vulkimi a malimi kumplemi? No, to mam nekotre pokive za vas. Do zajišvosće podađa so dječi dženca Muzeju Zapadnije Vužic v Kamjencu za archeologija, kiju ciča sa tam jednice zabirač, a to od dvimaj do napu štyrioch. S barbami z přirody zabiraja so dženca Serbskim šulskim muzeju v Stroži, a to od džesačich do cioch. Komuž so dženca nehoči, tež štvotk so samstnem času z barbu z přirody zabiraja. Tež dvaj poskytkaj za kino pod hujem nebjom mam. Pod hujem nebjom film hladač, to, že kajž kuždym leče zaso na budeckim rodže na kulise lečného dživa dva menujce, maja tež leca s činovinu natvarjenu, dženca pokaza so francuska komedija Die progresiven Nostalgiker, v tutej poda so porik z postatych let do dženznišeho časa. A kino pod tvojom nebjom maja tež v Čornom Gomcu. Štvotk potom to pokaza so večer dživečich film Extravost. Přichodne serbske blido za Serbo Drježdanach je juce večer a to šestčich Dunkruč znova v The Red Rooster v hospodže z přitulnej pivovej zahodu v Renickase číslo 10 v hasce barokne štvoče. A přichodná riečna hodina z Mirca, záradnisko z Jaska při kloštorskej vodže knieza Lumana, je štvotk po podniu cioch, hač do napo šestčich, dom je záradnisko z Jaska. Česač minčinu, dosyť mi je.

A přeco zas máme za vás tu tež krásne serbske titule programie, gajš napřikvat tute, kotrež ještě na nás čakaja. Vo Marače spiewa skupina Wusmusch. Tež Veronike Kalinutschicu nudženca rana svěšime z Niesem Bezmocna. A wieso ist Trovinas Jens Rannertisch, Michael Zisch. Sind am Posten nicht, dass du nasche Titule, dort Jens nicht, Ranja.

0: Netkoličnih prozninah, torika zaso koždo ponželu, a dopiska a zabulomska kač. Praženu kubasku oba pomese jesč, a so nadžiječ, so može svojski tim se pola bič ture radija zatkule prenje mestno voda bič. Tola tež vauki pšet rajnisčami, a podla njih so pšetco pelnene, a to z pšilatovaremi. Tola što vabi poprom serbskih modestnih abo dorostčenih vjesnanju, kiš nevobdžela se na turnirje, kojšto tudžin znova se do najšelakorišich serbskih vjesko doječ. Tu nekotre minjenja z čerošije šestije stacije z Radvorja.
1: Ja sam dženca v Raboju, dok je šo zatkula beach tura s spečelami, volejbol, pražen kobasu, geil event.
2: Mete jara babi ju hinsie, šasto vugadačka voni raja, tež nekakých šlakých nivoch voni raja, ga sa nedola prúcia vokúži dobk.
3: Ja rado mám šečenie mi pšila tam kateho raja, to je lúštne, když vám pojem úplne šečina, pojem, že potom tie ma kus blede přesto rečeč.
4: Nej, lieca, ja nesem šafná, teko beach dáciu si doječ, da to sa prajú nekate posene, kde si prúho ananimo, na kúži pa cobu zač, Ha Radvor je poprom šetsto rene, mamo tak jetzt na sportlištu veli mistna, so zarač, de ma do šnapoju, do štirdže, to je jena tola jara rejana stácia.
5: Ja som tu, so puste v obladau, kak moje přešele raja, a so byste te zduži mi trišu.
6: Naj, jako prine, ja to v Radvoru, musmo Radvorske, tule je to vizo, že sa lohko bo se tu dobižeč tak prajene. Hej, ja vím, že ja zre tiež tak ježa, dokýž je to einfach jedna rána atmosféra, a za lečo by so jedna rána zábava. Naše deti sú buraja, že to veľa pšiči, než sme tu sme.
7: Ja to ráde šiedu na bičtúru, dokýž aj jen skoro celú sávskú možinu vidí a môže s mojimi přečelami a s druhými modostmi rečeť tie prúznia, když to druhé tak už češko, když kúže nešto předvídžané má. A tak in Gucci Dizzy in Termin Magis in Vigi.
8: Sie haben schon an der Satkula Beach Tour, du gehst teilweise auf die Tour, wo es super war, da echt fetzt war.
0: No, apropos Beach Tour, Bunchelu sagte Jane, Vigi müsse sich zu Sasse Großschitzach. Wot wetschere Schästchich leta ja dann bulebsche Sack. A sauschittich dich, gisch seischwille da nie so Großschitzach na Beach Tour Bobbeli. Přetož by to tam prvný raz. Tuto stáciu namakače podľa Močinského kluba. Tam je volejbolnisčo. Termín potekím, přichodno punželu, červené do kalendra zapísač a k tomu ešte počmoneč. Hasta la vista, voku Jana Šote a Mata Gisboka, tak rikaše čerovše dobyčerské mústvo šestie stácie Zatkula Beach volejbolovie ture v Radvorju. A fota k tomu te namakače hižo netko v sociálnych sečach pola nás na kanálu MDR Serbia. Tam sú tiež dalšie videa čerovšeho večera, kotrež môžete si vobladač. Krotko do byl na 8 je 7 hodin štonače. Vodeče, byl na 8 vizor. Nitko sa so zno času milu. Šiko.

0: Kóžde leto wuzwoli přirodoškětny zjazk NABU dačka leta a dob přez online wotwosowanie, na kotrymž môže sa poprom kóžde zajmc dačku wobdźelić. Loni wuzwoli so červená wopuška. Lica je so z wulkim odstawkom mienuce z viacehač 44% kurotwa přesadziła. Z tym stej lica ptačk srečišču, kiš je so nimale dospunje z našich polu a honu zubil. Čo hodla a kotre prucovania existuja Serbach, kurotve zase zasedlič, z tym je so Bettina Wenderotova zabierała.
1: Před pusta letami se tute zinky husto svišal. Vone sluše jak ptake, kiš ma svetvo brunu šiju, šipokate kšidle a oranžoj tu vovu. Když se staršími ľudžimi rečíš, je spiešne jasné, zo slušachu kurotvy ište za NDR-ské časy k vesnému obrazi. Miestom sú so nemské nimale dospunie zubili. Příčina – vulke pola bez škýtacích kierkov a živých pvotov, ledma puste pvoniny a vopospodárenie polu hač na vonkunu kromu. Hajnik Michał Šota z Drežďan, pokadžaci z Ralbic, je situáciu hižo před viace hač 20 letami na vedomie bral. Jako mody hajnik je tedy s dalšími zajímcami spýtal, jako prynie bažanty zaso zasedlič.
2: To sme si jíka obstarali od bažantu v Moritzburgu a sme v Drežďanách hulaneli. A ze sienem burom sem ja mestem natvaril tam roženče takú voljeru v lesu.
1: Všelaké faktory byrokratického a vo sebe přírodného razu byšu na tom vina zo projekt bažantu zrešči. Po nešto času rozsudží so hajnik Michał Šota podobne pospyt blízko rožanta hišče raz s kurotvami startovač.
2: Sme tej zase jekal skazali se nik- a sme je vúľaneli. To prvný raz mi sa za jo nám to ešto slaknovo, kož vy ste vice nesmo obkečbali. Ten druhý raz je to pon lepe bežo, to sme pon kvazi na krome vesky, také malé mini voliery mieli a je hore čaneli.
1: Nedojunu sú sklietky čeknuli a s tým nebyšu viace škýtane. Sú so pak leto abo samo dve džarželi, povedá Michał Šota.
2: Oni sú definitívne še zimu šišli a sú všetce blízko vesky ostali. Když jo tu sneleža sú ne do vesky nuc lečeli a nikoci ľudia sú samo picovali tam roženče te kurote. A ja bo pravi zase ja tým posledným kurotu vidia v horným hanku na vúce. Ve názime to pšiona leta.
1: Potom by zaso mir. Na kvílu. Dvě leče pozdíšo sú Michał Šota a další znova spýtali kurot vypláhovač, tutom kruč pospyt na novém miestne, mes rožantom a novoslícami. Tola tež nové voliérie bychú viacore problémy, či jedni čeknuchu, či tamni nekajky je korosčedla zahynuchu.
2: Znamenča to nejo ničo dôdobné bo, co nejo ničo zvonka de voliere dale vujo. Ale ta myslička še nejo nimo, mu všet zas o tem povedamo, a snano so to zase budemo poradiť.
1: To by všako nešto bylo. Když nebychme tute zimky kurotvy jenož ze zvierenca znali, ale když bychu tež zase doma zeleným hajku zaklinčeli.
0: Bettina Wenderotova je so s ptáčkom leta skurotvú nemsce rebhún zabierala a pracovanie predstavila. Když roženčanská skupina vokúho hajnika Michała Šote prevedže, so bych ju so kurotvú zase tu zasedlili. Viem,

0: 5 minčino, to je smichne da mir.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova.
2: V americkým fotbolu existuje akcia s mienom Hail Mary. Je to dlhý, riskantný pas, krotko do konca ry, když zdá sa po prvom hižo šitko zubiene. Tak rec posledný, zadvielovaný pospyt. Runie Dajka je situácia v filme Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda sa na nímale bezvúľadnú misiu do svetnišča, so by zemiu vukoval. Jako film nedávno vidžach je trošku trauo, doniž mi zvisk napadnú. Blockbuster, ktorýž ma klietu dobro šanse Oscara dobyč, počahuje sa na našu nábožinu. Mieno misie je přeložené mieno modlitvy Strose Maria a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak sa Rožoc v filme potekým dále modlí. Strose Maria Nada Bona. Znano je tiež v našim živeniu, dys a dys tuta kombinácia trebna. Zmužite pas dopredka a Nada, ktoráž spošči v úspech. Bene švúlade snanúške byli. Vedovere na to přijú vám dobrý deň.
0: Nábožné svoje k dne má dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova na doku a zamovitosti tamnejšie falské vikarie.

A ja si myslím, vy sedíte zase před rádiom a sa prašete, na čo daj tu ište čakáče. Tematisto si mám to runiež rekva, ale húč nepšinže netko naša přeladka. Svišíme mě s druhým ište Ralfa Bozia. Do svita, poda se s námi Jens Rano, Anna-Maria Brečnederec. A veselič, smiečo sa týž na kšeščena Mynka alias Jamesa. Nitko bake najprv raz Michaela Melzerova na reče. Sodomínče do pôs, Miche. Dobranje.

0: Čo sa čmenčinu, pôs mich ja a tu je za vás.
1: Polícia z G.
0: Lanka Funcena.
2: Vandalojo zakadžahu na jednom kiršove počnice, při tým vopškodžišu 80 rú. Z nekotrých znamocu koporové blachy odstronichu osobu zachu škodu rúbizne, trochu ja na 1500 euro škoda na rúach samých, nesú dotaj zvestčili. Bola ľubohosťa nemsce Liebegastie kon studenia peča 80 letne ze svojim autom do synova Valčika zrazu, kýž nadroze ležeše, nazbožo so pšitým zranionie, ale vecna škoda je tole relatívne vysoká, 6000 euro. Nedom viackroč zauvachu noce na nedželu tu venúckone miešče zastojniku, dokýž bieštaj so Marokančan a Ukrajinčan vospäť dovozu dostavoj, biežtaj doso a so pritom tež zraništaj, policia postaraše so potom voto, so vobaj so na dompuč podaštaj, kriminálna služba so netko dále s tutým pádom zabiera. A pádoši bychu tu vemešče popuču pozdatnýu 19 a 20 letnýu, kotrajš bieštaj so do cigaretu a automata dávoj, môžachu policistča potom popanč nasta vecna škoda 1500 euro, rubizna 100 euro.
3: Ľudký sam človek byl by svoje, grim ja nechci.

0: Bedel nadžveč je z Blanko. Přijemo je vam dobro start do nového dňa, a kaj šruni že připovedžene, podame sa netko na polom je s Krosčicami a Zecami. Kunc mirca je so tam v Krosčicach vetnik palju. Cí a po mesaca pozdžiša netko ne je přičina vojnja předsojišče vujasnenja, a tež rumovanske dživa traja dale. Tošče ne je z molom šo Blanka.
1: Aj ty zavěščenské posudky, te ještě faluje, što ještě to šormadže zliči, těch kytro mérza, kot si švětnik vop hospodajua. Policajský revír Kamiencuky, še přepytovaně převzal, nemožeše zapalářstvo najprv raz vůzamknč. Vele řeči, netko aktuálně přečivo zapalářstvu, čítame dženca v Sakských novinách. Městem zosotun jeden vytnik za so verči, tam nezmírom sty, tobinový voptvák je vůločon, a na každom boku so vůjke džiry v metalu jevia. Zdžela leža rozpadanky předsohišče podľa vietnika, kýž sú industriový krosnovarjo konc apríla zaujestčili.
0: Tuž nie dženca poprom ševele hinak, tuž lihišče před nešto tyženiemi, abo?
1: Najdeš tak chceš nic, preznamenča Stefan Hajduk z Novinského byrua Zorilské policajské direkcie na naprašovanie SZ. Za dalšie přepytovania dobili gondlu ze skránom vodzbenč, hakle potom muli kriminálni technikario džile rozpadanku dokvadnišo přepytovač a přičinu vohynia doskončne vopkručič. Za doktora Wolfganga Danielsa zavožeria Sachsenkraft GmbH Drežane, ke kotremuž Vietniki pola Krosčic tež svušia, je vec jasná, von praj nichtu nie ničo zapaliu, pričinu vohynia vidže von na technický defekt ve turbíne ročo.
0: Dokež pak nie ani to, ani tam nevieste, viedu so přepytovania dále. Všakože vo niečo posta 1000 euro za vodtvar zbytného vietnika a prašenie štú fenky zapvači, drežďanské předozače abo zavesčania.

0: Я сам Лут Пито, эксперта за боракауства апрызле. Лут каймато, юро, кейч буйтай. Ой-ой-ой, Лутгай, ноце по кухне чушлич, не это рынье.
1: О, хай, Кито, гайш тайке мауэ мыше.
2: Что тоби? Ладай тай там хорика, те звуки пшинду з хонца.
1: О, хонца свечи, ама лампки, о, гайш вочи шеринья.
2: И во, Жанне Шеринье, завище, є то засотайка машинка вот люджі.
1: Снач, полівкова машинка.
2: Полівка? Ухай, хцеме машинку вуспитач.
1: Не вим, ніц зо нам, Хонс, сом ти машинку вокова уші злечі.
0: Не бойсо, цу віджеч, хаче то кузварський Хонс. Пуйтай. Mě tam dobré přídavky nuc. A šo? Štož kědí v kuchni a namakáme.
2: No derje, tu jsou nekotré truskalce. Hep a nuc s nimi.
1: Pa, priančky, teď se bu nuc.
0: Gumi paríky. Do honca s vami. Zaprave osvod.
2: Račo ještě trochu zeleniny. Kulki přeco svodža. A nitko, věko začinič. A najskýrje dobíme na tunle knefl tvočič.
1: Kak to brunčí. Boju se před čerjenom v horncu.
2: Horncu se něšto hýba. To klinčí kajš měšava.
0: Svice sviča. To doby to la spěšný šojič. Verču raz na kolesku.
2: O ne, Kito! Što se ty činil? To z celá dere neklinčí.
1: Mašina dělá přespěšně. Skolajče so! Kice, pod stolc!
0: My doby mi knefy za stop namakáč.
2: O, stano, tunle vůlky čauvene, pač!
1: Dže je moja žica? Já chcu tunku z vásku polivku voptač.
2: Jsi si věste?
1: No jasné. Je to svodná kvoščenka. Čerstvá a dobrá.
0: Daj mi raz žicu.
1: Najlepší nocný vůz muž světa. Nie. Jsme někoho z našej háru vůbudžili.
2: Spěšně pryč.
1: Hej, pěš, pojď spěšně.

0: Niekotre mienšiny dobiachu radvorju turnier z 19 mústvami dešča dla přetonč. Sedma stacia je přichodnú bunželu, Krusčicach, hesvo tam je vopačne outfit. A to bychu naše poješče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
0: Raz svunco, raz mročele, popodňu sú potom tiež možné švíjele při niečo 20 stopňach a celé podobné vedro zmijeme júce sredu, samo ešte trochu kudnišo ze 17 do 19 stopňami a potom od piatka viac svunca a temperatúry zase lohce stúpaja.
2: Dále všetko poradku na pučach a na drohách. Doječče si tu ištenca, no tere tam, češ dobyče.
1: Serbski Rozvoz.

a pod nebjom zvijezdami možete dženca večo tež film ladač. Tu mam za vas pokivu. Kino pod hujem nebjom tajki poskiča dženca na budeskim rođe. Na kulise lječno dživadva zmeja dženca zaso vulku s činovinu natvarenu, a to večo na podžesačih. Pokaza so francuska komedija Die progressivno stalgiko. Tutti poda so porik spostatih lit do dženstnišeho časa. A na dalši kino pod hujem nebjom sče prošeni do čornoho kumca, a to pak potom hakle štvortk, večo dživečih, pokaza so film Extra Wurst, to je nemska komedija. Přichodne serbske blido Drežďanach je juce večo a to šestčich tunkruč znova v The Red Rooster v hospodže z pivovi zárodu potekim a to v Renitzgasse čicvo Česač, to je barokni štvorči. Přichodna rečna hodžina Zmirca, záradniska ozjaska při kloštorske vođe, knjeza Lumana, je štvortk a to od cjoch do napo šestčich v domje záradniska ozjaska. Přizivič možeče sa tam v stvi 200 a 12. A tu mam ještě poskytkaj za dječi. Do zajšvosti môže sa Džiči Dženca muzeu zapadne v Užice Kamiencu podač, s archeologiou cieča sa tam od 2 do napu 4 zabierač. A s barbami z přírody zabieraja sa Dženca v Šulským muzeu v Stroži, a to od 10 do popúdňa cioch. Komuž sa Dženca nehodí, tiež štvrtk sa tam samstnom času s barbami z přírody zabieraja.

Se jaz se nima što zašaltovali svoje obľubované Bramborske serske radio pri mikrofóne jo za vás Anja Kocha-Čvarcová. Fériový program na vás caká by mogali groni šedla cogo, to vám net přeražijom. Do toho cúvam redne ženžecež, rednú vautoru a viele viasa lepší prísluchaniu.

0: Nowe sarsko-nimskie živadłowe projekt Grasze zjadne ženske na nimski Einfrau-teater zabiera se z pezabitymi kareniami. Probe su se już zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Žove to vety kšiš svojsku sersku zajžonosč a v misteriózne kofa. Živadłowy kus im bandia mittagsfrau co grajarka Stefani Masnik v Wužice prezentirovaš, vena ma serske körinje v kusu grajo minu z barlinja, kotaraš pesmerši starie mames let, kdo Wužice pšižo ase v cuzim, ale znatem svieše zase namakajo. Premiera dejbeš v septembri v sociokulturalnem centrum je v Hošubuzu. Konkretne termine z Königša planás v pšidúcem casu. Dalšne predstavenia plánujú v Drioku, Gašbuža muzeum v noc, teke septembri a pšidúce leto v Serskom muzeu.
0: Graše jo nastavo přes ubežovanie zavožby za serský ľud a jo koncipirované ako drogovanské živadvo, ktoré špasujú do skoro šuknych rúmu. Zajmované tovaristva a institúcie mogu se pla grajarky přizjavíš, to jo je mailová adresa Stefani smuška-masnik@gmx.de.

0: TV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Kaže nisčo išči ve dovolu, penc naš mysličo rad sletke na redne doživjenja v zajžonoch letach ve dovolu. Kužde se rad dopomina nas ve dovolu v cas a drugim v tom ulicujo, ako Franz Juro Deuze do zimskih krajo josik šuras uperaš ve lože dovol getuaž na nevečje kupje sveta napšikvat, to jo se venžico, a to jo se beteke přečimi letami dopolnil. S velikej uvožu jo se dal na drogu do islandskeje a grönlandskeje. Co jo ven vižel a doživil, to jo nam tencas ulicoval a to ninto išti raz. Svišišo.
2: Jo, jo som južo cesto nikotare dokumentácie vižel v grönlandskeje a sebego me vegen fascinirujú flaky na zemi, ako sú jano malo obydlo, ne? Pustiny a lodové kraje a toho dla som čiel to sa ogledať a som slyšal až v sledných letách menej a menej loda dajú a ja som si myslil, ja nebedejo čet vojko cakáš, fens náš celý hynacej ugledá tam.

což jsme slyšeli, na Boží jsme všaké přednosti měli až te glečere abo lodojce, za větši žel se sledčegnu až na jedno úzeše na islandské, a za te budu měnše a měnše s časom, ale to jano ako fakt jsme mogli tam skrniš to nie jsme viželi. Což pak jsme viželi ještě ten viaco do toho, jo ten vulkán ako jo rono aktivně blízko Reykjavíka, to jo vět boží, jo to vížeš bylo ta mrokava, kdo nimi raz, a zožož te cáze jsou tam ven přišli. To jo věle kilometru stálo nebylo, ale věto se to mogli vížeš. Blízko jednoho vulkána nie jsem byl na tom drogovaniu.

Jo, w Grönlandzkiej jsme zachopili z jednego pasażu, a to była ta pasaża przez Prinz Christian Sund. Jan Sund jo dneske je také něco jako fjord, ale jano nedajo kejns, ale na drugim boce přižoš zase sled do vede, do merja. A to jo nikak 6-7 gežinu travo a v principi ugleda tak ako přes jan fjord, abo přes jednu reku, jež ale vjelicna krajina a tam přísamem nic svojeského nedajo, tam je jedna vjedrova štácia, ale hovac se to ugleda pičku tak, ako te Alpy by nikak se natvarili v Merju. Velike gore a tam teke južo te prietne lodové gore. Prietne u lodovú goru sme južo v daloko vyželi a tá jo miła, ako sú kronili čistá metro južo, tá jo štutceca vestava, tam neho mogova se pegivovať a tam přes ten sund sú přece napšavo a nalivo přece lodové gory byli a išli do sledné minuty nekak nejo celé jasno vyvolit, smejeme tu pasážu cenič abo nic. To až mežo byš, až tam lodové gory sú nučí a pen nemežoš pasírovaš a taká veliká voš sebe nemežo pen tak laško sledk a musí v nejšlimnějšem páže cakáš, až ten lod byl přec. Tak, ale sme gluku mieli a také s viedrom, vielicne viedro sme mieli, tak až tá pasáža je dneska jedna tých highlightov bola.

dneske šuži sme svičali v tých ľuži až pred čase štvažašča letami, abo samo, kaž sú viedali ze starými starejšimi, až jo hinacej ugledavo. Azo napríklad, jo tam v Ilulisat, tam žož ten lodové fjord, jo, žož ten lodové gore, ven přídu do Merja, tam jo náš guide, azo náš viednik, kronio až jeho stará mama, jo to ešte znava, až v zimie jo šuží lod bylo. Až také to Merjo jo zaviete, že zamrznione bylo, to ven se go neoznal, a také se zmenio, južo kak veni mogu ze zimju živaš. Azo nie to mogu napríklad kau tam také kúbaš, ako před letami neho možno bylo. Dokoláž ta zemia jo přezima bylo, azo tam miastem majú tu možnosť čaké vece sami kúbaš. Dneske je to klince tak, až te grönlandske lúže to vítajú také. A s tým také jo ten turizm, ako jo veľký gospodársky faktor za nich, bužo menej a menej riskantne. A s tým také, kaž jo viesčejša, také viecej ľuží přížo a majú väčšiu šanzu turizm tam etablírovať. A tak tá sezóna bude kúšte leto pičku väčša. Na druhém boce sme také zvyšali, až dajú tam diskusie ve ľuže, lec kšier, ešte viecej turistov mieš. To je v islandskej južo tlejšie cas, veni sú také zachopili tam jeden limit stajíš za turizm, a to se nie to také v grönlandskej južo diskutírujú.

Zvěřin vážně zaměl, jsou byli také te zvěřata a také tam jsme gluku měli, also já jsem na kůžte pat kšel, abo se nážejal, až vyžím vělryby a tomu jsem gronič, to jsem cesto vyžel, also ved voži jsou cesto vyžeš, byli cesto jano ta fontena, ale mohli raz také kšebiat a slizne pěraso. A my jsme dva ráza v Nuk, což je gvone město grönlandské, a pen ještě raz v Ilulissat s mavými zónami jezdili a obě ráza jsme vegen blízko byli vělrybám, co byli bukelvále nímsky. To je také markováš, also južo gašta fontena přížo, to je svyšáš a také nikak v pověču je to markováš, až to jsou vegen blízké. Robu som také vyžel a soba. A te luže přece přašají za polárnými mědvěžami. To by senzácia byla, aby vyželi dokoláž. Te lišovském času nejsou tam, že te luže bydle. A te luže se vě také tam bydle, že nejo jano lot. A to by veliký případ byl, te normálně tam nevyžíš.

grönlandske yoga tak až větši žil toho kraja, se vě nic tam, že jsme byli, že jste luže bydli. Tam jo také šito vajnská plata z loda. Tam jo jano lot na zemi a cebe cas. Južo lec dotky dvojko. A ta bužo mienša a mienša s casom a se vě ta veda neži jo. Ta veda přižo do těch merjo a s tým, kaž to věci a věci se stanjo, nic jano tam, také na drugich miestnach, čo sú lodojce, alebo také v Antarktisu, pen se vie stúpa ten nivou meria na celom svieše. A to se ústatkujo v šakých vecach, also se vie celé praktické, až v nekotárech príbioznych regionách se ten kraj přemenijo, ale také temperatúry s tým se zmenijo a čuženia na celom planéše. A to se vie, že kúšte leto je jano malý kus toho efekta, ale sásom se to benje ústatkujo.